0: Prosím, schválte se.
1: Spáno Vojana.
0: Děkuji, call, sir.
1: City.
0: Medic 58, proceed.
1: Thanks, Spáno Vojana.
0: From the Medic.